0: Pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme, už je krátko po 14. a vy máte stále naladené Rádio FM.
1: No a začína sa Popo FM s Luciou a Vierkou, tak vám teda želáme, aby sa vám dobre počúvalo.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.